0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Špatný signál?
3: My jsme všude. Rádio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Máme, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: Bylo 7 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají po setmění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

jak děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Špatný signál? My jsme všude.

0: bylo 8 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Valečovské léto bude pokračovat 10. července. Těšte se na tři skvělé kapely. Dorazí Luboš Odháněl s kapelou Vix, Debilheads a Balda Gang. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz a nebo přímo na místě. Pokud budete mít štěstí, můžete vyhrát i ve vysílání Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Stezka integrovaného záchranného systému bude tuto sobotu 11. července u hotelu Galatea. Můžete si užít dobrodružnou stezku plnou úkolů a zábavy na téma integrovaný záchranný systém. Stezka povede po cyklopěší stezce mezi hotelem a zahradami psychiatrické nemocnice. Hrací kartu i tušku vyzvednete v ulici Bradlecká.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmé.

0: barvy, tvoje jistota.
1: Pohodový den začal dopolední rozjezd páteční s datem 10. července. Pojďme se ze všeho nejdříve podívat na to, kdo dnes slaví svátek, na koho bychom neměli zapomenout. Jsou to Libuše a Amálie. Tak holky, přejeme všechno nejlepší. Co nás dnes čeká právě v dopoledním rozjezdu? Samozřejmě několik skvělých pozvánek, sportovní info, počasí si dáme a skvělou muziku, jak je naším dobrým zvykem. Tohle všechno tady mezi 9. a 12. Od mikrofonu vás zdraví Roman. Pojďme si to pořádně užít.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Hezké dopoledne, Rally Bohemia se nám blíží, všude budou uzavírky, všude samozřejmě ne, ale myslím si, že tam, kam potřebujeme, tam zrovna na nějakou narazíte. Každopádně farmářské trhy v Mladé Boleslavi se dnes dopoledne normálně konají, takže můžete vyrazit na Staroměstské náměstí, kde si nakoupíte ovoce, zeleninu, uzeniny nebo jiné dobroty, takže ještě je čas, no a pokud půjdete pěšky, tak se dostanete hravě kamkoliv. Jsme Rádio MB.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debilheads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi

0: vstup na fest.cz. Magna!
1: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
0: Magna!
1: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
0: Magna!
1: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
0: Magna!
1: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
0: Magna!
1: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
2: Rádio MB.

Fajn. Krásné dopoledne, nejen kvůli Rally Bohemia musíme tedy počítat s uzavírkami. Já jsem v předchozím vstupu mluvil o tom, že pokud vyrazíte někam pěšky, tak vás žádné uzavírky trápit nemusí, ale mně se to říká, já jsem taky línej jako čuňátko, takže já tady nikoho moralizovat nebudu. O víkendu každopádně budou muset řidiči počítat také s omezením na dálnici D10, a to v obou směrech. U Brandýsa nad Labem, Staré Boleslavy, se má bourat lávka pro pěší. A když vidím ty uzavírky právě kvůli Rally Bohemia, lepší nevýjíždět nebo ujet někam z města, jako to dnes udělám já. Hezké dopoledne! Radio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Počasí je zase bezvadné, dnes čekejte skoro jasno nebo polojasno, na severovýchodě i oblačno a nejvyšší teploty mezi 24 a 28 stupni.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Truhlářská dílnička pro děti bude tuto sobotu připravena v Muzeu města Mnichovo Hradiště. Dílničky si děti užijí s rodinou Novákových z Mnichovohradišťské jednoty bratrské. Začíná se v 9 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Hezké dopoledne, tenisový sen prožívá ve Wimbledonu Linda Nosková. 21letá Češka suverénním výkonem v semifinále porazila Ukrajinku Martu Kostiukovovou 2x6-4 a proti Karolíně Muchové si zítra odpoledne zahraje o svůj první grandslamový titul v kariéře. Takže ať už to dopadne jakkoliv, trofej prostě získá česká hráčka. A to už je naprosto jasný. Ženský tenis tady u nás prostě zřejmě děláme dobře. Jinak Muchová i Nosková už mají jistých 53 milionů korun a vítězka si přijde na 106 milionů korun. To je slušný, ne?
3: Hudba z našeho regionu.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: hezké dopoledne, jaké máte plány na dnešní večer? Můžete samozřejmě vyrazit na Valečov, areál bude otevřen v 17:30 večer. Vystoupí tam Debilheads, Luboš Odháněl s kapelou Vix a Valda Gang. Čeká na vás pořádná porce energie, další pozvánky budeme přinášet průběžně v našem vysílání. Jsme Radio MB.
1: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza.

0: Kriste, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
1: Hezké dopoledne z Rádia MB, jestli jste právě v práci, za volantem nebo si užíváte volnější prázdninové tempo, máme pro vás jednu malou výzvu. Zkuste si vzpomenout na svoje nejlepší léto. Bylo to někde u moře, na táboře, pod stanem nebo třeba jen na zahradě u babičky. Je zvláštní, že na ty nejkrásnější prázdninové vzpomínky často nepotřebujeme luxusní dovolenou. Stačí parta kamarádů nebo dobré jídlo na grilu, večer u ohně a spousta smíchu. A protože to je přesně o těchto chvílích, také přejeme vám, aby i dnešní den přidal další hezkou vzpomínku. Ať už vás čeká cokoliv, vezměte si k tomu dobrou náladu a my se postaráme o skvělou muziku. Krásné dopoledne.
2: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Počasí je zase bezvadné, dnes čekejte skoro jasno nebo polojasno, na severovýchodě i oblačno a nejvyšší teploty mezi 24 a 28 stupni.
2: Radio MB.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: V neděli můžete vyrazit do letního kina v Dobrovici. Ve dvoře za radnicí se bude promítat Barbie. Tento letní bestseller si nenechte ujít od 9:30 večer. Vstupné na místě za 100 korun.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: toho, že se začnete těšit na novou houbičku na nádobí. A já bych k tomu přidal ještě jednu věc, když se místo předpovědi počasí zajímáte hlavně o to, jestli už konečně zlevnilo máslo. I když v současné době to naštěstí takový problém není. A víte, co je na tom nejlepší, že si stejně pořád myslíme, že jsme pořád mladí. Jen místo návratu z diskotéky řešíme, jestli nás ráno nebolí záda. To je třeba můj případ, já a záda, to je na knihu. A když nám někdo napíše večer po 10, první myšlenka není, co se děje, ale proč ještě nespí. Jestli se v tom také trošku poznáváte, tak buďte v klidu, nejste v tom sami. Teď si pojďme spravit náladu pořádnou porcí skvělé muziky. Radio MB hraje dál.
1: Radio MB.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB.

0: Pěkné dopoledne, pohodový páteční den. Dnes jsem četl zajímavou radu, pokud chcete ušetřit za klimatizaci v autě, stačí si prý představovat, že je venku minus 10 stupňů. Já jsem to vyzkoušel a nepomohlo to vůbec. Takže doporučuju klasiku, otevřít okénko, pustit rádio MB a tvářit se, že ten teplý vítr je vlastně wellness procedura. My vám přejeme pohodový den a hlavně dobrou náladu, to je naštěstí úplně zadáčo.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Hezký pátek z Mladoboleslavská se dnes vypravíme pomyslně také do Zlína. Hasiči v noci na dnešek lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy nešíří a mají ho pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který bývá vyhlašován jen při mimořádných událostech na třetí. Hasební práce na místě pokračují. Dnes s nimi hasičům znovu pomáhá vrtulník. Ráno to řekl mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.
1: Celou noc vlastně probíhal monitoring pomocí dronů, kontrolovali se i okolní střechy, žádné rozšíření potvrzeno nebylo. Na místě jako takovém bylo proléváno vlastně ty sutiny. Na místě zůstávají dobrovolné jednotky, byly tam celou noc i výšková technika a voda se vlastně bere z dřevnici, tak je tam zřízeno čerpací stanoviště. Aktuálně zahájila činnost zase letecká služba, takže budeme pokračovat v leteckém hašení.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Kde končí signál, my začínáme.
4: Ladies and gentlemen, put your hands together for all the stars in the world. Tonight's special guest we have...

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hoptrop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: 37. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Dnes bude skoro jasno až polojasno, na severovýchodě i oblačno a měřit budeme 27 stupňů Celsia. Zítra půjdou teploty o něco nahoru, bude skoro jasno až polojasno, měřit budeme 29 stupňů a v neděli ještě teplej, skoro jasno až polojasno, beze srážek a nejvyšší teploty kolem tropických 30 stupňů.
2: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
0: Bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Úterý 14. července v Mladé Boleslavi bude otevřena výstava Retro svět kostiček, a to v galerii pod věží. Těšte se na různorodé polytechnické stavebnice, hry a skládačky. Výstava potrvá do 28. srpna.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska. A

Automobilový jezdec Dominik Stříteský bude na nadcházející Bohemia Rally Mladá Boleslav hájit vedení v průběžné pořadí mistrovství České republiky. V polovině sezony po třech odjetých závodech má v čele náskok 22 bodů před Filipem Marešem. Třetí je s odstupem dalších 5 bodů Adam Březík. Vedle Stříteského a Kopeckého budou o výhru usilovat loni nejrychlejší Rakušan Simon Wagner, Březík, Erik Kejs nebo Jan Kudlák. Vysoké ambice bude mít i úřadující mistr Evropy Miko Marčík z Polska. Pořadatelé připravili pro posádky trať s 15 rychlostními zkouškami o celkové délce 144 km. Start i nedělní cíl je v Mladé Boleslavi. Radio MB.

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od PK

27. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz. Rádio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Máme, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnáte.

0: skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29, Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
1: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.
2: Slíbil jsi mi sebe a sedmý nebe, slíbil jsi mi toho moc.

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Hudba z našeho regionu. Budu ti psát po nocích verše, až přijde čas, já přečtu je věrně, ty se neotočíš.

Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB. Rytmus.

0: Hezký pátek z Mladoboleslavska se dnes vypravíme pomyslně také do Zlína. Hasiči v noci na dnešek lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy nešíří a mají ho pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který bývá vyhlašován jen při mimořádných událostech na třetí. Hasební práce na místě pokračují. Dnes s nimi hasičům znovu pomáhá vrtulník. Ráno to řekl mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.
1: Celou noc vlastně probíhal monitoring pomocí dronů, kontrolovali se i okolní střechy, žádné rozšíření potvrzeno nebylo. Na místě jako takovém bylo prolevány vlastně ty sutiny. Na místě zůstávají dobrovolné jednotky, byly tam celou noc i výšková technika a voda se vlastně bere v dřevnici, tak je tam mezivýzeno čerpací stanoviště. Aktuálně zahájila činnost zase letecká služba, takže budeme pokračovat v leteckém hašení.
2: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Rádio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB. Kde končí signál? My zase.

0: 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají posetnění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB. Rytmus.

0: Thundra, Wonder Runaway, tak to je start do našeho pátečního odpoledního úletu, 10. červenec. No a před námi kamarádi víkend, prosluněný víkend, tedy alespoň tak to zatím meteorologové slibujou. No a venku to vypadá, že by se mohli konečně taky jednou trefit. No, jsou před námi fajnový vyhlídky. My dnes večer odjíždíme na rozlučku se Svobodou. Loučí se můj bratr, už zhruba za 14 dní nám vleze do chomoutu. No a tak uvidíme, jestli v pondělí vůbec s mým kolegou Romanem dorazíme do práce, protože Roman samozřejmě jede taky. No a máme naplánovanou velkou jízdu, ale v našem věku si dáme 4 pivka a je možný, že budeme spát. Ne, doufáme, že takhle to nedopadne. No a abychom i vás udrželi vzhůru a co víc, abychom vás rozproudili na nadcházející víkendový mejdan, také pro vás budu ladit to nejlepší z muziky, co tu najdu. DJ Piero, Gender Question, DJ Bobo, Post Melon a spoustu dalšího. No, máme toho před sebou dost, takže udělejte si pohodu, pokud možno dejte si drink, protože dneska tu máme Mezinárodní den piña kolády, tak to je takový můj malý osobní tip, no a jdeme se do toho pustit. Urbano All Stars 19 Feels Like Home. Já jsem Luky, s vámi jsem tu do 16. Tak si to pojďme užít.
1: Radio MB. Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.

0: Jak se říká, oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Určitě vám neunikly zprávy o hořícím objektu, který zničil areál bývalých závodů Baťa ve Zlíně. Tohle to byl velký průšvih, ale o tom se bavit nechci. Ale mě zaujala jiná věc, a sice co může požár způsobit. Jasně, může to být zkrát, může to být nedopalek, ale požár může, přátelé, způsobit i obyčejný šnek. Tohle to byl případ z Horního Maršova, kde začala hořet rozvodná skříň u roubenky. No a hasiči potom zjistili, že za požárem stál elektrický zkrat, který způsobil šnek. Jo, tyhle ty mršky se nezdají. Tak si zkontrolujte svoje rozvodné skříně, jestli tam nemáte hlemíždě nebo slimáky, a já už posílám další muziku. Jste s Rádiem MB a užíváte páteční odpolední vůlec s Lukym.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Právě dneska si tam koná další mejdan. Valda Gang, Debilheads a taky Luboš Odháněl s Vixem dorazí do tohletoho krásného letního areálu. No a přátelé, potom už si dáme na Valečově malou pauzu, protože další koncerty nás tam čekají až na konci měsíce, tedy 31. července. Je to jasný, protože právě v těchto týdnech spousta z vás, nebo řekl bych možná i drtivá většina z nás, vyráží na dovolený, takže aby vám něco neuteklo, Valečov na nás počká. Každopádně Rádio MB vám rozdávalo lupeny na dnešní večer, tak pokud vyrážíte, určitě si to užijte, pošlete nám nějaký fotky, ať můžeme závidět, no a teď už dáme další muziku. Na Rádio MB pro vás jsou připraveni Europe, dáme si taky Maniak, protože svět je krásný. No a vy si užívejte páteční odpoledne a laďte se na víkend s Rádiem MB.
1: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: otázka.
1: Co je otázka? Láska tak kvete, když někde postel praská. Můžu říct, klidně tady a hned holky jsou všude. Jsou jich plný ulice i internet. Prej není možný všechny ženský světa mít, ale kdo říká, že se o to nesmíš ani pokusit. Svět patří tomu, kdo hraje poker s osudem. Tohle je život a nic víc už nikdy nebude.

0: bylo 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Další česká národní výstava psů se uskuteční v Mladé Boleslavi na Krásné Louce. Akci si nenechte ujít 18. července od 19 hodin v kinologickém areálu.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: A thousand years ago, there was nothing but sadness and sorrow. So a small child was sent out to find

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov.

0: Za námi páteční 15. hodina, to znamená, že pokud ještě tvrdnete v práci, jste o další kousek blíže k víkendu. Doufám tedy, že víkend nemáte pracovní. To potom chápu, že moje nadšení z nadcházejících dvou dnů volna nezdílíte, ale každopádně já věřím, že většina z vás se chystá na volno a nebo že už si ho dokonce užíváte. My si na Rádiu MB dál budeme užívat muziku, užívat si budete taky večer na Valečově, kdo vyráží, tam jsem vás zval před malou chvilku, ale pokud jste třeba víc do country, tak i tady pro vás budu mít pozvánku. Zítra totiž na letní scéně Michalovické Putny vypukne už další, v pořadí letos druhý koncert. No a nedorazí nikdo menší než další hudební legenda country, a sice Samson Lang se svojí kapelou Hop Trop. Hop Tropáci mají na svém kontě spoustu hitů, který jste mohli slýchat třeba u táboráku, jako Říkal mi brácho, aby nás voda nesla, Poslední kroky, Tři kříže nebo Amazonka. Takže pokud právě tato muzika je váš šálek kávy, zítra vyražte na Michalovickou Putnu. Teď už vyrážíme do další muziky tady u nás na Rádiu MB. Pátek pokračuje a s námi budou Farao, Olga Lounová, dáme si funky a teď už pro vás posílám Youngblood. Don't feel like feeling sad today.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: už musím jít.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: American Pie, tedy americký koláč u nás přeložený jako prci, prci, prcičky. Tak to je legendární komedie, teenagerovská komedie, kterou naše generace provázela. A mě by zajímalo, jestli dnešní mladší generace vůbec ví, k čemu se používá jablkový koláč. Každopádně, ale právě dnes je to přesně 27 let od premiéry toho prvního filmu Prci, prci, prcičky, který odstartoval jednu z nejúspěšnějších komediálních filmových sérií, no a dočkal se taky samozřejmě celý řady pokračování. No, hned bych na to mrknul, tak pokud nemáte dneska plány, můžete si udělat třeba s prcičkama takový hezký filmový večer. K tomu si dejte klidně piňa koládu, protože právě tento drink má dneska svůj významný den, tak by byla škoda ho opomenout. Opomíjet se rozhodně při pátku nebude ani muzika a já už pro vás posílám Lady Gaga. Tak tady to je, no a vy mějte fajnový páteční odpoledne. Jsem rád, že jste s námi.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: pizza.
1: Páteční odpoledne trávíte s rádiem MB. My jsme právě teď z Venga Boy se vyrazili na Ibizu. No a jelikož před námi je 16. hodina, tak i já vyrážím na rozlučku se Svobodou na Ibizu. To ještě nebude, ale každopádně si to užiju a už se nemůžu dočkat. Ať už vy vyrážíte kamkoliv, určitě si to užijte na plný pecky. No a v pondělí se tady snad sejdem. Jak jsem říkal, už nejsme nejmladší a taková rozlučka se Svobodou může být pěkně zrádná. Kor, když jsme ji naplánovali rovnou dvoudenní. No, držte nám palce a snad se tady v pondělí ve zdraví sejdem. Mějte se krásně, užívejte víkend, užívejte muziku, užívejte Rádio MB a já se na vás těším naslyšenou. Loučí se s vámi Lukáš Náhlovský. Ahoj.
2: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Rádio MB. Určujeme rytmus v Bolce.

0: 16 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Stezka integrovaného záchranného systému bude tuto sobotu 11. července u hotelu Galatea. Můžete si užít dobrodružnou stezku plnou úkolů a zábavy na téma integrovaný záchranný systém. Stezka povede po cyklopěší stezce mezi hotelem a zahradami psychiatrické nemocnice. Hrací kartu i tušku vyzvednete v ulici Bradlecká.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Krásné odpoledne ve společnosti Rádia MB vám od mikrofonu přeje Roman, jak se máte při pátku. Všechno to u vás frčí tak, jak má, já doufám, že jo. Pokud jste v práci, tak to asi frčí o něco hůře, ale já věřím, že to dáte a že vám to uteče. Už za necelou hodinu a půl se otevřou brány areálu na Valečově, dnes tam vystoupí Luboš Odháněl s kapelou Vix, také Debilheads a Valda Gang. Pokud ještě nemáte plány, co takhle právě na Valečov. Vstupenky pořídíte na www.vstupnafest.cz a nebo pohodlně přímo na místě. Počasí přeje, pokud skutečně vyrazíte, tak si to pořádně užijte. Stejně jako další muziku, kterou vám posílám. Krásné odpoledne.
1: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu!
1: Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam! Nechoď tam!

0: Automobilový jezdec Dominik Stříteský bude na nadcházející Bohemia Rally Mladá Boleslav hájit vedení v průběžné pořadí mistrovství České republiky. V polovině sezony po třech odjetých závodech má v čele náskok 22 bodů před Filipem Marešem. Třetí je s odstupem dalších 5 bodů Adam Březík. Vedle Stříteského a Kopeckého budou o výhru usilovat loni nejrychlejší Rakušan Simon Wagner, Březík, Erik Kejs nebo Jan Kudlák. Vysoké ambice bude mít i úřadující mistr Evropy Miko Marčík z Polska. Pořadatelé připravili pro posádky trať s 15 rychlostními zkouškami o celkové délce 144 km. Start i nedělní cíl je v Mladé Boleslavi.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hezké odpoledne, tak už je zítra, přátelé. Wimbledon zažije poprvé v historii české finále. Neskutečné. Poté, co Karolína Muchová v semifinále porazila Američanku Goffovou, tak o pár hodin později v druhém semifinále vyhrála Linda Nosková nad Ukrajinkou Kostiukovou 2x6-4. To znamená, že obě české holky už mají jistých asi 50 milionů korun, ale ta, co vyhraje finále, ta bude mít něco málo přes 100 milionů korun. A to jenom plácají do míčku, přátelé. Ach jo, my tady honíme každou tisícovku, že jo, a oni si tam vydělají něco málo přes 100 milionů, no. A to nemluvím o fotbalistech, jako je třeba Messi, Ronaldo a mnozí další. Tam jim tečou miliony pouze za to, že se usmějou. Ale my nikomu nezávidíme, my nejsme závistivé rádio, dobře, trošku jo. Trošku mě to štve a trošku přeci jenom závidím, no. Vždycky se zasním, jaké by to bylo, kdybych za minutu vydělával asi tak 300 tisíc korun, jako právě třeba Cristiano Ronaldo. No, nechme to být, další muzika je tady.
1: Rádio MB.

0: 17 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Truhlářská dílnička pro děti bude tuto sobotu připravena v Muzeu města Mnichovohradiště. Dílničky si děti užijí s rodinou Novákových z Mnichovohradišťské jednoty bratrské. Začíná se v 9 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

už máme 10. července po 17. hodině, krásný páteční podvečer, nebo chcete-li pozdní odpoledne, z rádia MB přeje David. Dnes mají svátek Libuše a Amálie, takže všechno nejlepší. No a dnešek je taky zajímavý i tím, že si svět připomíná Mezinárodní den piña kolády. Nemusíte se bát, nebudeme vás navádět k míchání koktejlů cestou domů, ale přiznejme si, málo který nápoj dokáže tak spolehlivě navodit pocit dovolené jako právě piña koláda. Před námi tedy páteční pozdní odpoledne, takže možná už míříte za přáteli na zahradu, na koncert, třeba na Valečov, nebo si jedete jen užít zasloužený klid po pracovním týdnu. Ať už máte plány jakýkoliv, jsme rádi, že těch plánů je součástí Rádio MB. Čeká nás skvělá muzika, zajímavosti z domova i ze světa, no a témata, o kterých se hodně mluví, tak si to užijeme. Krásný pátek.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB.
0: Rádio MB.

skvělý pátek ve společnosti Rádia MB. No a moji milí, Škodovka má důvod k úsměvu, tedy firma Škoda Auto. Za první pololetí prodala přes 555 tisíc aut a to je meziročně o 9% víc. Zajímavý je ale, že celý koncern Volkswagen naopak prodeje snížil. Takže v Mladé Boleslavi si říkají, když se daří, tak se daří. No a nám se teď podaří pustit další muziku. Tady máte Karmu.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Při pátku 10. vás od mikrofonu Rádia MB zdraví David. No a tohle je jako scéna z akčního filmu. Během letu z řecké Soluně do Mnichova prasklo okno Boeingu a pod tlak vtáhl cestujícího směrem ven. Ostatní pasažéři ho podle svědků museli držet, než letadlo bezpečně přistálo. No a já si asi příště dvakrát rozmyslím, jestli si budu stěžovat na málo místa na nohy. No, já letím za nějaké 2 týdny, tak to budu mít asi trošku v hlavě. Každopádně vy mějte krásný zbytek pátku 10. užijte si víkend a společně se uslyšíme v pondělí po 9. hodině dopolední.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: V neděli můžete vyrazit do letního kina v Dobrovici. Ve dvoře za radnicí se bude promítat Barbie. Tento letní bestseller si nenechte ujít od 9:30 večer. Vstupné na místě za 100 korun.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: sedmé narozeniny Rádia MB. KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně. For just one day.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.
1: Tokyo FM. Watashi Akashi. We are

0: neřeš.
1: Fighting, understand?

0: hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: V úterý 14. července v Mladé Boleslavi bude otevřena výstava Retro svět kostiček, a to v galerii pod věží. Těšte se na různorodé polytechnické stavebnice, hry a skládačky. Výstava potrvá do 28. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!

0: Rocková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
1: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
0: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Rádio MB.

0: 20 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají posetnění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

vylezl, přijde mi, že se mi minulost vrací. Chvíli jde za mnou a chvíli je za tebou, i když se před ní vytváříme pancíř. Denně se učím, jak máme s ní bojovat, cítím ten tlak tíhy, co na nás padá. Když vidím na tváři, že jsi unavená, strápená, raněná, těžko to zvládám. Často jen u

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Máme, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: 21 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Další česká národní výstava psů se uskuteční v Mladé Boleslavi na Krásné Louce. Akci si nenechte ujít 18. července od 19 hodin v kinologickém areálu.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky, provádíme

0: Nenechte si ujít anenskou pouť, která se uskuteční od 24. července do 26. července v Mnichově Hradišti. Na malé i velké čeká spousta zábavy. Těšte se na Luna Park, včetně K2, stánkový prodej, občerstvení, sladkosti, skákadla a trhy.
1: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 23 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Odbyla půlnoc. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memoriál Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

www.radiomb.cz.